0: Smije, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Joj. Ty počuvaj, a čo je to ta klíma?
1: Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina než

0: poli padnou. Někteří jdou ke hvězdám a někdo z nás má duši zrá.
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.

0: daleku, Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
1: Hele, co třeba nože?
0: No.
1: Jo.
0: Filipe, bolí to?
1: Bolí.
0: A seš dobrej?

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: jste tu správně. Jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, tak si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali labutě.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm, osmi sedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků, kšeft by byl jejich jediný hobby, po celém světě

No tak se bojím, aspoň to o sebe věř, o sebe věř, o sebe věř. Aspoň to o sebe věř, o sebe věř, o sebe věř.